Toto je súrodenecké duo Dolder z Newcastlu, Danny a Zara, a ich otec Steve Dolder je bývalý bubeník kapely Prefab Sprout, takže dievky idú v jeho šlapajách. Zostávame na britských ostrovoch. Ešte tento mesiac vydá

0: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
1: Hallo, hier ist Angela von Arch Enemy und ihr hört gerade Headbanger FM Radio. Nochmal ein dickes, fettes Hallo an alle unsere Fans in der Slowakei.
2: Najväčšie osobnosti najtvrdšej muziky. Vždy v pondelok od 22. v metalovej show Headbanger FM s Rudým Rusom.
3: Hey, liebe Fans von Headbanger, ich grüße euch von ganzem Herzen und hier ist Headbanger FM mit dem Rudi Rus. Macht's gut und rock on!
4: Mika FM. Nová hudba, ktorej veríme.